u Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.

Coliseu Poreciu, Dosuboto, Pitmestec Augusta, UNM, Imendinem, Sentencer Klubu. Začnemo ob desetih.